0: medzinárodným právom za súčasť krajiny 4 ukrajinské oblasti, ktoré doteraz plne nekontroluje. Ukrajina ich od roku 2022 úspešne bráni a nemieni sa ich vzdať. Rusko teraz kontroluje približne pätinu ukrajinského územia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas vojny s Iránom tajne navštívil Spojené arabské emiráty, informovala premiérová kancelária. Netanyahu sa pri návšteve stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom, oznámila kancelária izraelského premiéra s tým, že cesta viedla k historickému prelomu vo vzťahoch medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených arabských emirátov však akékoľvek tvrdenia o doposiaľ neoznámenej návšteve Netanyahu označilo ako nepodložené. Vzťahy oboch krajín podľa Abu Zabi nie sú postavené na utajovaní. Slovenskí hádzanári môžu postúpiť na majstrovstvá sveta po prvý raz po 16 rokoch. V poslednej časti kvalifikácie ich čaká dvojzápas proti Severnému Macedónsku. Prvý duel odohrajú dnes o 19. hodine v prešovskej Tatran Handball Aréne. Odveta je na programe v nedeľu v Skopje. Tréner Fernando Gurich.
1: Budem veľmi hrdý, ak sa nám podarí postúpiť, no budem najmä hrdý na chlapcov, pretože si to zaslúžia. Mohli sme to dosiahnuť 2 roky dozadu proti Poľsku. U nich sme vyhrali, ale doma sa nám to nepodarilo. Verím, že práve tá skúsenosť nám pomôže v tomto zápase. Bol by som na chlapcov veľmi pyšný.
0: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Do rána klesne teplota na 7 až 0, cez deň vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna. Obmedzenia a uzavreté úseky pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Na ceste číslo 66 medzi Zvolenom a Podzámčokom už vytiahli kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je opäť prejazdný. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexio na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most a podjazd pod ním je úplne uzatvorený. Uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Obídete to po D1 a po obchvate mesta a v Kolárove na hlavnej pri autobusovej stanici budujú kruhový objazd a ulica je uzavretá. Obchádzka vedie po Staničnej a Rábskej. No a pridávame informáciu, že tunel Višňové na D1 je po údržbe úplne prejazdný v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V nasledujúcej polhodine sa vrátime k debate z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
5: Nemyslím na finančnú situáciu Ameriky, keď vyjednávam s Iránom, povedal americký prezident Donald Trump pred návštevou Číny, kde sa má stretnúť s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Vojna v Iráne trvá už tretí mesiac. Krehké prímerie, ktoré Irán a USA uzavreli v apríli, prežíva podľa amerického prezidenta na prístrojoch. Do oblasti mieria francúzska aj britská vojenská loď. Londýn sľubuje stíhačky, drony aj odmiňovacie zariadenia. V útorok hostili obe krajiny mimoriadny summit ministrov obrany viac ako 40 krajín. Dohodnúť sa chceli na riešení situácie v Hormunskom prílive. Začína sa relácia z prvej ruky. Telefonicky sa spájame s analytikom a riaditeľom organizácie Geopolitics Jozefom Hrabinom. Dobrý deň, počujeme sa?
6: Dobrý deň, prajem.
5: A telefonicky sa spájame aj s bezpečnostným analytikom Milanom Mikuleckým. Aj vám, dobrý deň.
7: Dobrý deň, díky za pozvání.
5: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Začneme teda tým, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko včera hostili mnohonárodné rokovanie, ktoré sa zaoberalo situáciou v Hormunskom prielive. Londýn oznámil, že okrem vojenskej lode do oblasti pošle aj stíhačky a drony. Pán Hrabina, vieme už teraz povedať, aký význam vlastne toto stretnutie mal?
6: Tak v zásade išlo o kolektívnu akciu európskeho alebo západného spoločenstva, ktorá má viesť možno k nejakému uregulovaniu súčasnej situácie v Hormuzskom prielive. Samozrejme, tá výsledná podoba tej dohody je skôr pripomína ten návrh alebo ten nátlak Donalda Trumpa, ktorý ešte na začiatku vojny najprv odmietal pomoc svojich spojencov na to a potom ich vlastne ako keby sa im vyhrážal, že keď neprídu na pomoc, ak neprídu riešiť situáciu v Hormuzskom prielive, tak jednoducho na to má veľký problém s ním. A čiže ten výsledok je v podstate taký, že Francúzsko a Veľká Británia budú v podstate nejakým spôsobom sa budú snažiť garantovať bezpečnosť v Hormuzskom prieplave.
8: Iránsky štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí v nedeľu povedal, že bezpečnosť v tomto prielive môže zabezpečiť iba Iránska republika. Pán Mikulecký, do akej miery môžu teda tú situáciu reálne ovplyvniť aj iné štáty?
7: Tak ja bych nesouhlasil s tým, že Iránská republika, Islámská republika v tuhle chvíli môže zabezpečiť bezpečnosť. Ona spíš zabezpečuje nebezpečnosť plavby Hormuzským průlivem. To si myslím, že je správny výraz. Reálná šance evropských zemí je velice nízká. Já jsem i trošku skeptický ke schůzce té nové koalice ochotných, protože si stačí vzpomenout na to, jak dopadla koalice ochotných, která vznikala pod vedením opět Velké Británie a Francie na podporu míru na Ukrajině. Skončilo to tím, že víc než rok o té koalici ochotných slyšíme, proběhla celá řada summitů, vznikla celá řada fotografií z těchto summitů, ale praktický výsledek je nulový. A já se obávám, že úplně stejné to bude i v případě Hormuzského průlivu, protože přestože jak Francie, tak Velká Británie mají svoje základny přímo v regionu, mají svoje základny například na území Kataru, na území Spojených arabských emirátů, tak jejich vojenské kapacity rozhodně nedostačují k tomu, aby tyto dvě země sami o sobě, a neumím si představit, jaké další země z Evropy by byly ochotné se zapojit, dokázaly vymoct právo svobodné plavby Hormuzským průlivem. A navíc, tady ještě je nutné připomenout, že jak francouzský prezident, a byl to zejména on, kdo se k tomuto tématu vyjadřoval, Emmanuel Macron, zdůrazňoval, že evropské státy se zapojí až poté, co ten konflikt skončí. Takže neumím si představit, že by teď změnili rétoriku a nevidím ani vojenské kapacity, které by mohly nasadit k tomu, aby tú svobodnú plavbu dokázali prosadiť.
8: Predsa len Francúzsko aj Spojené kráľovstvo vyslali do oblasti vojenské lode. Ide o jadrovú lietadlovú loď Charles de Gaulle a torpedoborca HMS Dragon. Pán Mikulecký, vieme teda posluchačom lepšie vysvetliť, o aké lode vlastne ide, ako sú vybavené?
7: Tak francouzská letadlová loď Charles de Gaulle je vlastně jediná jaderná letadlová loď, to znamená s jaderným pohonem, kterou nějaká země mimo Spojených států vůbec provozuje. V tom je Francie poměrně unikátní, nicméně je třeba dodat, že Francie má k dispozici pouze jednu letadlovou loď. A letadlová loď sama o sobě není schopná nasazení, vždy tvoří nějakou údernou skupinu, kolem které té letadlové lodě je samozřejmě celá řada podpůrných lodí, včetně například ponorek, doprovodných torpédoborců, logistických plavidel a tak dále. V tuhle chvíli v celosvětovém měřítku takovou námořní kapacitou, které by mohly vytvořit kompetentní úderné skupiny, disponují de facto jenom Spojené státy, teoreticky možná Čína. A vlastně my vidíme ten ohromný úpadek té námořní moci evropských velmocí. Ještě před 100 lety Velká Británie byla královnou moří, která vládla vlastně oceánům za prostřednictvím svého námořnictva. A Velká Británie byla v tuhle chvíli schopná vyslat pouze jednu jedinou loď. Velká Británie není schopná nasadit ani jednu ze svých dvou letadlových lodí, které má. A znovu, pokud by
8: se... Je to schopnosťou alebo skôr ochotou?
7: Je to stavem britského námořnictva. Je to kombinace faktorů. Samozřejmě musí tam být i ta politická ochota. Ale například Velká Británie má k dispozici dvě letadlové lodě. Jsou to letadlové lodě, které mají konvenční pohon, jsou výrazně menší než běžné americké nebo nejnovější čínská letadlová loď. Jsou menší i než ta francouzská Charles de Gaulle. Nicméně i tak Velká Británie je schopná na moře vypravit pouze jednu z nich, protože nemá dostatek personálu pro obě dvě lodě, aby obě dvě mohly působit ve stejnou dobu na moři. Nemá dostatek letounů, včetně započítání letounů britského královského letectva, na to, aby mohla obsadit kapacitu obou dvou těch letadlových lodí. Takže já jsem rád, pokud Evropa se chce nějakým způsobem prosadit, protože je to i v našem zájmu, zájmu České, Slovenské republiky, aby ta situace, která v Hormuzu panuje, co nejdříve skončila a vrátili jsme se k nějakému mírovému uspořádání. Nicméně Evropa není tím hráčem, který by měl sílu a asi ani politickou vůli tu dnešní situaci nějak změnit.
8: Pán Hrabina, Francúzi by podľa vyjadrení Emmanuela Macrona chceli v prílive zabezpečiť, teda ide im o hlavne bezpečnostnú misiu, ktorú teda chcú koordinovať aj s Iránom. Je toto niečo, na čo podľa vás môže Teherán pristúpiť?
6: Nemyslím si. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sa vedú dneska tie rokovania, čo sú požiadavky Iránu. Irán jednoznačne stanovuje nárok na suverénne a nezávislé prevádzkovanie Hormuzského prielivu alebo respektíve na reguláciu námornej dopravy. Čiže ja si nemyslím, že nejaká tretia mocnosť alebo nejaký mediátor v danom bode, ktorý bude aj zároveň spojencom Spojených štátov a Izraela, by mal ako keby takú možnosť, že by naklonil Irán na svoju stranu diplomaticky a prinútil Irán súhlasiť s niečím takýmto. Myslím si, že to je veľmi ako keby vzdialená predstava od toho, čo si Irán, ktorý dnes drží všetky karty, čo sa týka bezpečnosti v regióne vo svojich rukách, že by na niečo takéto pristúpil.
8: Zatiaľ teda ide o dve krajiny, ktoré do oblasti vyslali svoje lode. Hovoria teda, že ide najmä o bezpečnostnú misiu, o ochranu lodnej prepravy, ale môže sa teda stať, že po tomto vzore sa do konfliktu zapoja aj viaceré krajiny, napríklad NATO, pán Mikulecký?
7: Já bych zdůraznil, že je vyslali do oblasti, nikoliv je nevyslali je do přímo na místo, to znamená do Arabského zálivu, někdo říká Perského zálivu, neposlali je ani do oblasti toho Hormuzského průlivu, jsou velice daleko a znovu ani Francie, ani Velká Británie nejsou připraveni jít do nějakého konfliktu a kolega to popsal už přede mnou naprosto přesně. Oni nemají ani možnost v tom místě nějak působit a pro Irán oni nejsou partnerem. Jednak budou vnímáni jako spojenci Spojených států, ale hlavně Evropa v regionu strašlivým způsobem ztratila jméno, které tam v minulosti měla. Většina těch zemí, které v zálivu jsou, počínaje Saudskou Arábií a konče Ománem, po konci a rozpadu vlastně turecké nadvlády na Blízkém východě po skončení první světové války patřila do sféry vlivu Velké Británie. Velká Británie tam vždy měla velké slovo. Většina důstojníků těchto arabských armád prošla výcvikem ve Velké Británii. Ty armády jsou budované podle britského vzoru. Nicméně po tom dosavadním průběhu bojů, kdy Evropa se nedokázala ani jasně postavit, ani jasně odsoudit ty útoky na ty země na tom jižním břehu Arabského zálivu, to znamená ty bohaté ropné monarchie, které vnímaly Evropu jako svého spojence, tak síla a váha Evropy brutálně oslabila. A oslabila i v očích toho oponenta, to znamená Iránu. Irán bude respektovat někoho, koho může brát jako relevantního protivníka, to je Izrael, to jsou Spojené státy, někoho, koho může vnímat jako relevantního partnera, to je Čína. Ale nicméně naše role, jako role Evropy na Blízkém východě, silně oslabila a obávám se, že se bude oslabovat i nadále.
8: Presuňme sa do Číny. Toto všetko sa deje vlastne na pozadí návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Čína je teda dlhoročným spojencom Iránu a jedným z hlavných importérov iránskej ropy. Pán Hrabina, môže aj toto stretnutie nejako prispieť k deeskalácii napätia?
6: Je to možné. Samozrejme, my sme sa to snažili u nás v Geopolitics analyzovať nejakým spôsobom v predstihu aj v kontexte toho, že Irán a Čína sú relatívne dosť blízkymi spojencami. A

0: spôsobom úspešná. Na konci dňa najviac toto situáciou práve trpí Západ, čo Číne až tak úplne no, môžeme povedať, že Číne to vyhovuje táto situácia. A takisto sa ukazuje, že takisto do tej z tej hľadiska čínskej propagandy súčasná situácia naozaj nahráva tomu obrazu Západu v úpadku.
1: Ale vlastne od vzniku tohto konfliktu klesol aj dovoz práve iránskej ropy do Číny, tak do nejakej miery teda aj Čína je predsa len ovplyvnená týmto konfliktom?
0: Jednoznačne, ale Čína má samozrejme svoje zásoby ropy diverzifikované a môže ich nakupovať po mori od Ruska, môže ich nakupovať od Indie, môže ich nakupovať samozrejme už spracované ropné produkty ruské z indickej strany, čiže tam si treba uvedomiť hlavne tento nuans. Samozrejme, každý trpí týmto sporom, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že Čína zvýši náklady na dopravu svojich produktov do Európy, ktoré Európa musí kupovať. Čiže na konci dňa sa tá cenovka prenáša na spotrebiteľa a ten spotrebný trh je viac závislý na importe čínskych trebárs elektroniky alebo akékoľvek produkcie práve napríklad u nás v Európe. Čiže toto si treba tiež dať do rovnice. Ja teraz akože nechcem hovoriť, že Čína tým nemôže nejako utrpieť. To už bolo veľmi krátkozraké, ale na druhú stranu, ako keby Čína momentálne zo všetkých týchto konfliktov, ktoré sa dejú po celom svete, benefituje najviac zo všetkých zúčastnených aktérov.
1: Krátko pred odletom Donalda Trumpa do Číny americký prezident povedal, že pri vyjednávaní s Iránom nemyslí na finančnú situáciu Ameriky. Experti medzičasom vypočítali, že vojna s Iránom už USA stála 29 miliard dolárov. Pán Mikulecký, aký veľký je ten ekonomický tlak na ukončenie vojny?
2: Teďka jste zmínila tu částku, to jsou přímé náklady vlastně Spojených států vynaloženy na ten konflikt a v rámci amerického rozpočtu to nejsou nějak zásadní čísla. Horší je ta politická situace, to znamená, jak Američané ten konflikt vnímají a jak vnímají jeho dopady na svoje vlastní životy. A ty tak příjemné nejsou, protože přestože Spojené státy na ten konflikt po této stránce byly připravené dobře, Spojené státy nemají potřebu dovážet ropu, Spojené státy dokázali odblokovat venezuelskou ropu ještě předtím, než vypukl tento konflikt na Blízkém východě, ale žijeme v tržním hospodářství globálním, to znamená jakýkoliv pohyb ropy a dalších produktů zemního plynu směrem vzhůru se propisuje i do cen ve Spojených státech a to, co Američané platí nyní na benzínových stanicích, je něco, co je otáčí ještě víc proti vládě Donalda Trumpa než některé jiné věci, které mu mohou vyčítat. A přece jenom midterms, to znamená volby do sněmovny reprezentantů, volí se tam i nějakých 35 nových senátorů, budou se volit guvernéři, čekají Spojené státy už v listopadu letošního roku. A pokud Donald Trump chce dovládnout v nějakém komfortu, to znamená, že nebude mít proti sobě nepřátelskou sněmovnu a nepřátelský senát, tak bude muset ten konflikt nějakým rychlým způsobem vyřešit tak, aby ty ekonomické dopady do toho listopadu už nebyly tak zřetelné nebo ideálně se překlopili v nějaký úspěch, což všechno může nastat, ale chtělo by to nějakou rozhodnou akci a pověsti Donalda Trumpa jako někoho, kdo dokáže prosadit americkou vůli, rozhodně neprospívá jeho neustále ohlašování nových a nových příměří a pokroku v jednání, které následně Irán zpochybní a doslova se jim vysměje.
1: Dočasný mier medzi Iránom a USA trvá už mesiac. Začiatkom týždňa americký prezident Donald Trump priznal, že obrazne povedané prežíva na prístrojoch. Pán Hrabina, dá sa aspoň v časti predpovedať, ako dlho ešte vydrží?
0: To je veľmi ťažké momentálne predikovať vzhľadom na fakt, že obidve strany sú veľmi ďaleko od akéhokoľvek kompromisného riešenia. A hlavne koniec tejto vojny v podaní Iránu je porážka Spojených štátov a Izraela. A netreba na to zabúdať. Čiže akékoľvek mierová dohoda, ktorá

0: Viete, čo majú spoločné New York a Brno? To nie je začiatok žiadneho vtipu o moravskej metropole. Máme na mysli technickú kuriozitu, ktorú majú v Brne a taktiež v New York City. Sú to vývody parovodov, z ktorých stúpajú do ulíc biele oblaky pary. A niektoré tieto rúrky nesú alebo niesli dopravné značky, ktorým sa preto hovorí dymiace značky. Niektoré z nich v Brne našiel redaktor Martin Karlík.
1: Som na Moravském náměstí v centru Brna, kousek za budovou Nejvyššího správního soudu. Je tu značka zákaz vjezdu všech vozidel a dodatková tabulka, že ten zákaz neplatí právě pro vozidla soudu. Z té značky se ale kouří a zrovna prochází okolo tatínek s dětmi, které se ptají, proč z té značky stoupá ten kouř, nebo co to vlastně je.
2: Děti zaujali, mě ani ne, už je znám.
1: Ty jste předpokládám z Brna.
2: Nejsem z Brna, ale znám to tady.
1: Jsou ještě někde zachované, protože se teďka mluví o tom, že se zruší.
2: Minimálně vím, že jedna je u hlavního nádraží, u viaduktu ještě jedna. Nevím, jestli ještě někde další, ale o těchto dvou vím.
1: A jak jste dětem vysvětlil, že tady stoupá pára?
2: Proč kouří ta tupka?
3: Protože je v ní horká voda.
1: Fakt? A líbí se ti to?
3: Jo.
1: Už jsi něco takového viděla? To je poprvé.
3: Uh-huh.
1: A co ty? Ty sedí kouřící trubka?
3: Jo.
1: Taky to vidíš poprvé?
3: Jo.
4: Kouřící značky mají dokonce svou facebookovou stránku. Jmenuje se Kouřící trubky a lidé tam dávají fotky z celého Brna. Nebo dokonce i z New Yorku. Tuto stránku založil fotograf Jiří Hloušek.
5: Nicméně to postupně každý rok pár ulic zmizí, ubyde, má takový pičí život. Na druhou stranu to nějakým způsobem jako archivuje tady ten fenomén.
1: Ono kolem toho je spousta pověstí. Dětem se dost často vysvětluje, že tady spí drak, nebo co všechno vlastně lidé kolem toho vymysleli za průpovídky.
5: Tajná továrna pod Brnem, nebo jako přímo samotný peklo.
4: Výdechů páry bylo původně po celém Brně 105. S tím, jak parovody nahrazují horkovody, jich ubývá. Teď jich je 17 a letos zmizí dalších 7.
6: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. We'll be right back.

0: Viete, čo majú spoločné New York a Brno? To nie je začiatok žiadného vtipu o moravskej metropole. Máme na mysli technickú kuriozitu, ktorú majú v Brne a taktiež v New York City. Sú to vývody parovodov, z ktorých stúpajú do ulíc biele oblaky pary. A niektoré tieto rúrky nesú alebo niesli dopravné značky, ktorým sa preto hovorí dymiace značky. Niektoré z nich v Brne našiel redaktor Martin Karlík.
1: Sem na Moravském náměstí v centru Brna, kousek za budovou nejvyššího správního soudu, je tu značka zákaz vjezdu všech vozidel a dodatková tabulka, že ten zákaz neplatí právě pro vozidla soudu. Z té značky se ale kouří a zrovna prochází okolo tatínek s dětmi, které se ptají, proč z té značky stoupá ten kouř, nebo co to vlastně je.
2: Děti zaujali, mě ani ne, už je znám.
1: Jste předpokládám z Brna.
2: Nejsem z Brna, ale znám to tady.
1: Jsou ještě někde zachované, protože se teďka mluví o tom, že se zruší.
2: Minimálně vím, že jedna je u hlavního nádraží, u viaduktu ještě jedna. Nevím, jestli ještě někde další, ale o těch dvou vím.
1: A jak jste dětem vysvětlil, že tady stoupá pára?
2: Proč kouří ta trubka?
3: Protože je v ní horká voda.
1: Fakt? A líbí se ti to?
3: Jo.
1: Už jsi něco takového viděla? To je poprvé.
3: Mm-hmm.
1: A co ty? Ty sedí kouřící trubka?
3: Jo.
1: Taky to vidíš poprvé?
3: Jo.
4: Kouřící značky mají dokonce svou facebookovou stránku. Jmenuje se Kouřící trubky a lidé tam dávají fotky z celého Brna. Nebo dokonce i z New Yorku. Tuto stránku založil fotograf Jiří Hloušek.
5: Nicméně to postupně každý rok pár ulic zmizí, ubyde, má takový pičí život. Na druhou stranu to nějakým způsobem jako archivuje tady ten fenomén.
1: Ono kolem toho je spousta pověstí. Dětem se dost často vysvětluje, že tady spí drak, nebo co všechno vlastně lidé kolem toho vymysleli za průpovídky.
5: Tajná továrna pod Brnem, nebo jako přímo samotný peklo.
4: Výdechů páry bylo původně po celém Brně 105. S tím, jak parovody nahrazují horkovody, jich ubývá. Teď jich je 17 a letos zmizí dalších 7.
6: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.